Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Posloucháte Signál Radio.
1: Why it's greased lightning?

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydlely na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Radio.
1: To nejlepší z 80. let.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Hvězdy na síti. Hvězdy na síti. Víte, čím zase provokovala Madonna? Co na sebe prozradil Rick Astley? Nebo co chystají Pet Shop Boys? Nepotřebujete dalekohled, abyste věděli, čím se hvězdy chlubí na sociálních sítích a co fanouškům odhalují ze svého soukromí. Všechno vám prozradíme v rubrice Hvězdy na síti na Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Signál Rádio. Signál Rádio. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Dobré ráno se Signala Rádiem, kde se blížíme k 8. hodině. V té se můžeme těšit například na Tinu Turner, Susan Vega nebo Eltona Johna. Teď se ještě podíváme na novinky v dopravě. Hrajeme pro vás to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu máme na 26. kilometru ve směru na Brno, kde by měl být kvůli tomu na D1 neprůjezdný levý jízdní pruh. Dávejte si tam velký pozor. Šťastnou a bezpečnou cestu vám přeje Signál Rádio, které můžete poslouchat po celém Česku díky technologii DAB+.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Krásné ráno, máme neděli 4. října, právě odbyla 8. hodina a první přehled událostí je tady. Finalistům voleb do Senátu by letos poprvé mohlo být více než jen dva nejúspěšnější z každého senátního obvodu. V případě rovnosti hlasů od voličů pro kandidáty na prvních třech či více místech by totiž mezi nimi už nelosoval Český statistický úřad, ale postoupili by všichni. Změnu přinesla s platností od počátku roku vládní novela pravidel pro senátní volby. Češi se v příštích 5 letech nejvíce obávají zdražování, války v Evropě a ekonomické krize, ukázal zářijový průzkum společnosti Ipsos mezi více než 1000 dospělých v Česku. Polovina dotázaných má strach z vysokých cen, téměř polovina z války v Evropě a zhruba třetina z ekonomické krize. Německý kancléř Friedrich Merz dnes přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, přičemž ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Agentura DPA označila jeho návštěvu za solidární.
1: Co se děje v regionu?
2: Policisté v souvislosti s pátečním ilegálním tuningovým srazem v Praze zaznamenali 176 přestupků a uložili pokutu za 271 900 korun. Jednoho řidiče zadrželi. Dalších prohřešků se účastníci dopustili v okolí Prahy. Policisté ve středních Čechách zaznamenali více než 80 přestupků. Zadrželi 12 osvědčení o registraci vozidla a jeden řidičský průkaz.
1: Sport.
2: Filip Salač dojel třetí v motocyklové velké ceně Japonska a po páté v sezóně se prosadil na stupni vítězů. Závod Moto2 v Motegi vyhrál Španěl Izan Guevara, na kterého český jezdec ztratil zhruba sekundu. Před Salačem skončil ještě Ital Tony Arbolino.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Podle meteorologů nás dnes čeká jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo s možností slabého deště. Na Moravě a ve Slezsku přibývání oblačnosti až později, odpoledne a večer. Nejvyšší denní teploty na západě a severozápadě mezi 17 až 20 stupni, jinde mezi 19 až 23, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Zpravodajský přehled končí, hudební program pokračuje. Lucie Koldová vám přeje pohodové ráno se Signálem.
1: Signál Rádio.
0: Pohodové nedělní ráno, v kalendáři máme 4. října, svátek má František a už za pár minut si také povíme, kdo v tento den ze známých osobností slaví narozeniny a nebude chybět ani naše skvělá 80ková muzika, kterou vás bude během rána a dopoledne provázet Áďa Adam.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Hladíte vlny Signál Rádia. Dnes 4. října je ideální den na to vydat se na návštěvu do zoo. Máme totiž Mezinárodní den zvířat. K tomu je také 4. říjen ve znamení narození mnoha slavných osobností. Svoukávat svíčky na svém dortu bude dnes patrně například český herec Václav Neužil a Matouš Ruml. Nesmíme vynechat ani bývalého profesionálního fotbalistu Tomáše Rosického. Když se přesuneme k našim sousedům, tak můžou dnes slavit narozeniny velmi populárního herce po celém světě. Není to nikdo jiný než vídeňský rodák Christoph Waltz, který vyniknul v mnoha amerických snímcích, za které byl oceněný i zlatou soškou. Svého Oscara si převzala i další dnešní oslavenkyně, a to Susan Sarandon, která má už neuvěřitelných 80 let. Signál Rádio vám přeje pěkný nedělní den.

0: Jste se Signál Rádiem, přeji vám hezkou neděli, která by měla být převážně skoro jasná až polojasná. Po ránu by teď měla být ještě oblačnost nebo mlhy. Maximální denní teploty se budou pohybovat okolo 17 až 21 stupní Celsia. Pro zlepšení nálady v tomto dni si budeme ještě v této hodině hrát například Whitney Houston, Jennifer Rush nebo Smokey. Pěkný nový den na vlnách Signál Rádia.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Posloucháte Signál Radio, co slaví kapela The Commune Arts, na co zve Cher a co odstartovala Mariah Carey? Tyhle otázky už dnes po 10. hodině zodpoví kolega Martin Čípa, který pro nás zjišťuje novinky ze světa sociálních sítí. Hudební ikony 80. let jsou totiž na nich stále velmi aktivní a my sledujeme, co dělají, čím se chlubí svým fanouškům, nebo co odhalují ze svého soukromí a jednotlivé střípky poté skládáme do rubriky Hvězdy na síti, která vás čeká už po odbytí 10. hodiny. Tak buďte i nadále s námi na vlnách Signál Rádia.

0: Hrajeme pro vás to nejlepší z minulých let na Signál Rádiu. Máme pár minut do 9. hodiny a to znamená, že se vydáme opět na slunce. V našich reproduktorech nám tady potom budou znít například Kim Wilde, Madonna nebo Bad Boys Blue. Pěkné osmdesátkové ráno.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Se zúžením počítejte na D1 na 30. kilometru ve směru do Prahy, kde by měly probíhat práce údržby. Bezpečnou cestou vám přeje Signál Rádio, které můžete poslouchat po celém Česku díky DAB+.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.

0: nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Začíná přehled aktuálních zpráv. Od mikrofonu zdraví Lucie Koldová. Zdraví a bezpečnost domácích mazlíčků hrají při nákupech Čechů stále větší roli. Roste zájem o vitamíny, veterinární přípravky nebo antiparazitika, ale také o chytré obojky, GPS lokátory či samočistící toalety pro kočky. Podle oslovených obchodníků lidé za zvířata celkově utrácejí stále více peněz. Vítězem lotyšských parlamentních voleb je podle předběžných výsledků středopravicová sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergse s 35,4% hlasů, píše veřejnoprávní stanice LSM. Na druhé pozici je s 13,1% hlasů populistické uskupení Lotyšsko na prvním místě, třetí je s 11,6% strana Suverénní pomoc, ta je označována za proruskou. Dosud bylo sečteno asi 92% odevzdaných hlasů. A teď krátká provozní informace pro naše posluchače. Pokud máte signál rádio uložené v předvolbách DAB a nyní ho neslyšíte, je potřeba stanici znovu vyhledat v seznamu nebo spustit nové ladění. Poté stačí signál rádio znovu uložit do předvolby a příjem by měl opět fungovat bez problémů.
1: Co se děje v regionu?
2: Za vraždu sousedky, znásilnění matky a další násilné činy stráví bývalý pražský policista celkem 28 let ve vězení. Sousedku zabil v květnu 2019 v domě v pražských Modřanech a následně založil požár, kvůli kterému hasiči evakuovali 81 lidí. Soud mu také nařídil ústavní sexuologickou léčbu.
1: Sport.
2: Hokejisté Třince budou v 8. kole extraligy v Olomouci usilovat o udržení neporazitelnosti. 8. výhru v řadě by oceláři o jeden zápas vylepšili rekordní zápas úvodní sezóny, o který se dělí s Litvínovem. Druhé Pardubice přivítají ve šlágru kola Spartu, třetí Karlovy Vary hostí 5. Plzeň.
1: Signál rádio počasí.
2: Dnes nás čeká jasno až polojasno. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Na severozápadě a severu kraje možnost slabého deště. Nejvyšší denní teploty na západě a severozápadě 17 až 20 stupňů, jinde v Čechách 19 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Další zpravodajská relace je za námi. Přeji vám krásný nedělní den a za hodinu zase naslyšenou.
1: Signál rádio.
3: Posloucháte Signál rádio. Jestli ještě nemáte program na dnešek, máme jeden tip vhodný pro celou rodinu. Máme pro vás velmi zajímavou zprávu. K tomu další parádní muzika z 80., kterou vás bude i nadále provázet. A Adam, mikrofonu se ujímají Bad Boys Blue.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Madonna nám hrála na Signál rádiu. Dnes se můžete v Pražské zoo přidat k oslavám Světového dne zvířat. Čeká vás tradiční karneval zvířat, při kterém si děti užijí nejen masky, ale i speciální program.
1: Karneval jako v Riu můžete dnes zažít v Pražské zoo. Děti se mohou zapojit do tradičního průvodu masek, pokud dorazí v masce zvířete, tak mají vstup za 1 korunu. A kdo masku nemá, tak si může přímo v zoo vyrobit nebo si nechat namalovat zvířecí motiv na obličej. Součástí programu jsou i komentovaná krmení, takže i něco pro dospělé a setkání u vybraných zvířat, takže si to užijete komplet celá rodina. Karneval v Pražské zoo právě dnes po celý den v rámci Světového dne zvířat.
0: Luci, děkujeme za tip. Teď už další skvělé hity z let minulých na Signál rádiu.

0: Společnost vám dělá Signál Rádio. Dnešní den má být na většině území ve znamení skoro jasné až polojasné oblohy. Maximální denní teploty se budou pohybovat okolo 17 až 21 stupni Celsia. V porovnání s teplotním rekordem v rámci tohoto dne máme celkem chladný den. Rtuť v teploměru ukazovala 4. října v roce 1929 27 stupňů Celsia. Daleko více chladnější čas jsme ale měli v tento den v roce 1947, kdy jsme naměřili necelý jeden stupeň pod nulou. Pěkný poslech se Signál Rádiem, které pro vás zase zítra bude mít dobrou zprávu.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
2: Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
1: Nenechte se zmást.
2: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
1: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
2: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online
1: na signalradio.cz.

0: Ladíte Signál Radio, kde už od zítra začínáme znovu soutěžit.
1: Ano nebo ne na Signál Radio.
0: Hra Ano nebo ne tentokrát nabízí dvě vstupenky na koncert legendární zpěvačky Maggie Reilly, která vystoupí 28. října v pražském Lucerna Music Baru. Nenechte si ujít ikonické hity a přeneste se do atmosféry 80. let, kdy hudbu definovaly chytlavé melodie a silné refrény. Stačí příští týden od pondělí poslouchat každé ráno až do středy naše vysílání, dovolat se do studia na linku 910 260 910 a odpovědět správně na soutěžní otázku, a to jednoduše ano nebo ne. Pro více informací navštivte naše webovky www.signalaradio.cz.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Bonnie Tyler nám hraje na Signál Radio, kde budou už za chvíli další zprávy a v příští hodině se můžeme těšit opět na to nejlepší z let 80. Budou nám tady zní například Bryan Adams, ABBA nebo Phil Collins.
1: Signál Radio, doprava.
0: Havárii motorky máme v Praze v ulici Podjavorinské. Buďte tam opatrní při projíždění. Bezpečné nedělní cesty vám přeje Signál Radio.
1: Dostali jste se do míst, kde nelze naladit Signál Radio? Nevadí. O vaší oblíbenou hudbu 80. let nepřijdete. Stačí mít v mobilu aplikaci Signál Radio, kterou si zdarma stáhnete z Google Play nebo App Store. To nejlepší z 80. vám tak budeme hrát kdekoliv na světě.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky.
9: Tady Jana z Mladý Boleslavy, konečně jsem našla rádio, které mi hraje skvěle do noci.
10: Ahoj, tady Alex, tady Boleslavy, poslouchám Signál Rádio, osmdesátky, to je super pecka muzika mýho mládí.
9: Miluju osmdesátky ze Signálu.
11: Tady Petr z Mělníka, ty osmdesátky, fakt pecka, to je moje dětství. Díky za ně, ahoj.
1: Signál Rádio. Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio, zprávy.
12: Začíná další přehled událostí a ze studia Signál Rádia vás zdraví Lucie Koldová. Česká koruna během prvních 9 měsíců letošního roku oslabila vůči většině hlavních světových měn. K americkému dolaru ztratila 5%, k euru 1,4% a k britské libře 2,8%. Vývoj podle analytiků ovlivnila zejména situace na Blízkém východě a rozdíly v úrokových sazbách. Cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře získala Lucie Žáčková za roli Anny v inscenaci Komuna Pražského činoherního klubu. Cenu za nejlepší mužský výkon v činohře míří do Pražského divadla X10 pro Stanislava Majera za jeho 10 různých rolí v inscenaci Amadoka. Thálii za celoživotní umělecké mistrovství obdrželi brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová a dlouholetý herec Pražského činoherního klubu Petr Nárožný. V oblasti Bermudského trojúhelníku zmizelo během několika dnů už druhé letadlo. Tentokrát americká pobřežní stráž pátrá po stroji se 6 lidmi, který v sobotu ráno letěl z Bermund do Bostonu a krátce po startu se ztratil z radarů.
1: Co se děje v regionu?
12: Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomenou v pondělí 5. října akce po celé republice. V Praze budou odhaleny pamětní desky v Senátu a v Dejvicích. Ve středních Čechách se k výročí připojí například knihovna Václava Havla v Berouně. Na Moravě nabídne Brno speciální tramvaj a celodenní program divadla Husa na provázku. V Ostravě se uskuteční literární čtení a improvizované divadlo.
1: Sport.
12: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková ve třetím kole turnaje v Pekingu vyřadila Arinu Sabalenkovou z Běloruska. Světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku porazila 6-4 a 6-3.
1: Signál Rádio, počasí.
12: Dnes bude jasno až polojasno, postupně během dne oblačno až zataženo, na severozápadě a severu kraje možnost slabého deště. Nejvyšší denní teploty na západě a severozápadě 17 až 20, jinde 19 až 23, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů. Pondělí bude zpočátku většinou oblačné, ráno ojediněle s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty mezi 18 až 23 stupni, na horách 14 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. To nejdůležitější je pro tuto chvíli za námi. Přeji vám příjemný poslech následujícího hudebního programu.
1: Signál Rádio.
0: Dobré dopoledne na Signál Rádio, máme krátce po odbytí 10. a už za pár minut to s námi bude opět kolega Martin Čípa, se kterým si vydáme do světa sociálních sítí. Martin totiž pro nás pravidelně sleduje, s čím se na nich pochlubili slavné hudební ikony z 80. Tak mějte naladěné Signál Rádio a dám vám pře hezký poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Bryan Adams s námi byl na Signál Rádiu a Martin Čípa je připravený, aby nás provedl hvězdami na síti.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signál Rádiu.
3: Kapela The Communards slaví na sítích 40. narozeniny svého singlu Don't Leave Me This Way. Ten právě v září vystřelil na špičku hitparády ve Spojeném království a stal se nejprodávanějším singlem roku 86. Teď vychází znovu v nákladu pouhých 1000 kusů a obsahuje hned 10 verzí tohoto hitu. Cher už tradičně na sítích zve na speciální charitativní večeři, kterou pořádá ve svém domě v Malibu. Místa u stolu se dala vydražit, ale fanoušci je můžou taky vyhrát, když přispějí na dobrou věc. Cher k nim přihodí i letenky a ubytování na dvě noci. Mike and the Mechanics se vrací na pódia. Ty největší hity zahrají v květnu a červnu příštího roku v rámci tour Back on Track. Zastaví se i poměrně blízko českých hranic, v Lipsku, Chotěbuzi a nebo ve Vídni. A Mariah Carey už definitivně šlape do Vánoc. Minulý týden odstartoval předprodej jejího turné Christmas Time, a to i v Evropě. Zatím s termíny v Británii a na Maltě. Vánoční koncert už oznámil na Instagramu i Rick Astley. Uskuteční se v londýnské Royal Albert Hall. Nezapomeňte sledovat i Signál Rádio na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signál Rádio.

0: Dopoledne trávíte poslechem Signál Rádia. Víkend je ve znamení jasné a polojasné oblohy. Velmi podobně tomu bude i začátkem příštího týdne. Studené fronty by mohly přijít až ve čtvrtek, kdy se venkovní podmínky mohou poměrně dost proměnit. Do té doby si můžeme ještě užívat příjemné podzimní počasí. Na Signál Rádiu tu pro vás budeme hrát další pohodové hity 80. let. Ještě do konce této hodiny se můžeme těšit na Sandru, Queeny nebo House Martins.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Ve vašich reproduktorech mám zní Signál Rádio, kde nás čeká od 17. hodiny zajímavé vydání Miluju Prahu. S kolegou Davidem Černým se tentokrát vydáme k zámku Troja. Původně to měla být příměstská vila, která nakonec dala jméno celé čtvrti. Zajímavý je příběh o tom, jak k tomu vlastně došlo. Každého návštěvníka zde ohromí monumentální barokní schodiště. Bohatá sochařská výzdoba vypráví příběh o vítězství olympijských bohů nad Titány, kteří padají do temné jeskyně. A právě u ní by se měl každý návštěvník zastavit a vyzkoušet akustiku. Překvapí vás zajímavý zvukový efekt. Poslechněte si další poutavé vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu po 17. hodině.

0: Zdravím vás ze studia Signál Rádia, kde se vypravíme na silnice. V 11. hodině bude následovat naše oblíbená hudba z 80. Nebudou nám tady chybět taková jména jako například Mike Oldfield, Maggie Riley, Celine Dion nebo OMD.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pražský okruh hlásí zúžení na 61. kilometru ve směru na D10. Dávejte si tam proto pozor při projíždění. To by mělo být z dopravy prozatím vše. Jezděte opatrně. Ze studia Signál Rádia vám přejeme šťastné nedělní cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli 4. října. Zpravodajskou relaci na Signál Rádio pro vás připravila Lucie Koldová. Kvůli možné závadě řízení zamíří v Česku do servisu zhruba 200 tisíc aut z koncernu Volkswagen, z toho asi 150 tisíc vozů Škoda. U modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobených mezi lety 2013 a 2024, může selhat šroub v mechanismu řízení, který servisy preventivně vymění. Zatím nejsou hlášeny žádné škody ani zranění. Dálnici D1 mezi Hvězdonicemi na Benešovsku a Mirošovicemi u Prahy uzavřela dnes ráno nehoda dodávky a nákladního auta. Při nehodě se zranili dva lidé z dodávky. Na dálnici přistával vrtulník záchranné služby. Směr na Prahu byl více než hodinu neprůjezdný. V Bosně a Hercegovině dnes rozhoduje zhruba 3,4 milionů voličů o složení celostátního předsednictva, parlamentu i orgánů obou částí země. Hlasování probíhá od 7 ráno do 7 večer a poprvé se při něm používá elektronická identifikace občanů a skenování hlasovacích lístků.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město ve spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Karlovy opět veřejnosti nabídne bezplatné právní poradenství. Studentská právní poradna bude fungovat v přízemí Škodova paláce v Jungmanově ulici v zimním semestru od 5. října do 16. prosince a v jarním semestru pak od 15. února do 19. května. Poradna je určena lidem, kteří potřebují základní orientaci v právních otázkách a možnostech řešení své situace. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Obhájce titulu Španěl Carlos Alcaraz postoupil na tenisovém turnaji v Tokiu do semifinále. Nejvýše nasazený hráč vedl nad Denisem Šapovalovem 7-6 a 2-1, když Kanaďan čtvrtfinálové utkání vzdal kvůli potížím se stehnem. Lehečka bude hrát o účast mezi nejlepší čtveřicí s Adolfem Danielem Vallejem z Paraguaje.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů bude dnes jasno až polojasno. Postupně během dne oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty na západě a severozápadě mezi 17 až 20 stupni, jinde 19 až 23, na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů. Pondělí bude zpočátku většinou oblačné, ráno ojediněle s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat, a to až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 18 až 23, v tisíci metrech na horách 14 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Já vám přeji ničím nerušený nedělní den.
0: Signál Rádio.
3: Posloucháte Signál Rádio, kde odbyla 11. hodina. Za medvídkem mývalem do zoo to už nejspíš nemusíte. Nedávno byl jeden viděn přímo na pražském Žižkově. Invazivní druh původem ze Severní Ameriky stále narůstá a my si už za pár minut povíme více. A nebude nám k tomu chybět ani další skvělá hudba z 80. let. Od mikrofonu se vám bude i nadále hlásit moderátor Háda Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

let you know, you one of my kind. Hladíte nedělní vlny Signál Rádia. Za Rostominým medvídkem Mývalem nemusíte nikam daleko. Nedávno ho totiž viděli na pražském Žižkově. Populace tohoto invazivního druhu původem ze Severní Ameriky totiž stále narůstá a se svými schopnostmi se snadno dokáže přizpůsobit městským podmínkám. V naší metropoli jich mohou být desítky a po celé republice i desítky tisíc. V porovnání s Německem, kde jich žije skoro 2 miliony, je to jen zlomek. Ale jejich počet bude prý s největší pravděpodobností i nadále narůstat. Mějme na paměti, že mýval je pro jiné druhy nebezpečný a je prý zakázané ho chovat. Když ho spatříme, měli bychom to nahlásit. Signál Rádio vám přeje pěkný poslech dalších osmdesátek.

0: Tohle je Signál Radio, kde vám s oblibou hrajeme jen ty nejlepší hudební hity minulých let. Ještě v této hodině se můžeme těšit například na Stinga, Petra Kenta nebo Erasure. A jelikož už jsem nakouknul do naší speciální sbírky, pustíme si už za pár minut také něco z našeho magneťáku.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Radio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde čas od času zapojíme náš magneťák, kde si připomínáme slavné hity, které se kdysi nahrávaly na pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát si tu zahrajeme svižnou hitovku s názvem Teardrops od známého pěveckého a skladatelského dua Womack & Womack. Tento hudební, ale pěvecký pár tvořil především v 80. a 90. letech muziku prý úzce propojenou se jejich rodinným životem. Byli to totiž manželé, takže silné emoce a silné texty. A právě Teardrops je považován jako jejich nejznámější hit, který se stal celosvětovým úspěchem. Někdo tuhle písničku popisuje jako až otravně chytlavou. Věřte mi, otravná určitě není, ale chytlavá je až běda. Zapínám play na naše magiči.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Na Signál Radio pro vás pravidelně hrajeme to nejlepší z 80. let. V příští hodině nám tady budou například hrát Kylie Minogue, Bee Gees nebo Tina Turner. Ještě nás ale čekají dopravní novinky a poté zprávy s kolegyní Lucí Koldovou.
1: Signál Radio doprava.
0: Vášenou nehodu máme v Praze v ulici K Barandovu, kde proběhla srážka dvou osobáků. Jezděte tam opatrně. Šťastné a bezpečné cesty vám přeje Signál Radio.
1: Zaslechli jste známou melodii, ale nemůžete si vzpomenout na název. Koukněte na náš web signalradio.cz. Hned vedle fotky moderátora najdete odkaz na playlist. Za ním se skrývá nejen seznam odehrané hudby, ale také obaly singlů a texty písní. Objevte hity z našeho éteru na webu www.signalradio.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Signál rádio. Hraje osmdesátky.
4: Tady Honza z Krkonoš, poslouchám vás na internetu a ty osmdesátky, co jedete, tak my je hrajeme i s kapelou. Je to paráda.
5: Ahoj, tady Petra z Děčína. Nedávno jsem vás objevila a fakt skvělý osmdesátky ze Signálu.
6: Tady Petr z Mělníka, ty osmdesátky, fakt pecka, to je moje dětství.
1: Signál rádio. Signál rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Radio zprávy.
7: V následujících minutách uslyšíte výběr událostí. Pojďme na to. Dostupné bydlení ve městech by se mohlo podle oslovených odborníků sdružení po komunálních volbách zhoršit, kdyby se nové koalice nezvládly domluvit na výstavbě, ale také pokud by se začaly rozprodávat městské byty a pozemky, upustilo by se od dlouhodobého plánování nebo se změnily některé dobře nastavené stavební předpisy. Zatímco stavebníci a podnikatelé se obávají zastavení výstavby například i v důsledku chyb v nové stavě.

0: V zprávě podle ekologů se nesmí opomíjet vznik městských bytů na úkor soukromé výstavby. V pondělí odstartuje vyhlašování letošních Nobelových cen, které potrvá celý týden. Největší pozornost se očekává v pátek při oznámení laureáta Nobelovy ceny za mír. Írán podmiňuje znovu otevření Hormuzského průlivu splněním svých požadavků ze strany Spojených států. Teherán zároveň odmítá vojenské řešení konfliktu. Při dalším americkém útoku ale varuje před silnější odvetou.
1: Co se děje v regionu?
2: Stadion na Markétě na Praze 6 se chystá na motorkářskou událost roku. V pondělí 5. října tu proběhne už 57. memoriál Luboše Tomíčka. Pojede se den po pardubické zlaté přilbě. Největší pozornost bude poutat domácí Jan Kvěch, který může po triumfech z let 2024 a 2025 vyhrát Tomíčku v memoriál po třetí za sebou. Závodní den není pouze o závodění, chystá se i celodenní program pro celé rodiny. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
0: Start velké ceny Bahrajnu Formule 1 v Malajzii byl odložen kvůli dešti. Po zhruba 40-minutové prodlevě byla přerušena i startovní procedura kvůli technickým potížím řady jezdců.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, postupně během dne oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty na západě a severozápadě kraje mezi 17 až 20 stupni, jinde mezi 19 až 23, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů. Pondělí bude zpočátku většinou oblačné, ráno ojediněle s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat, a to až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 18 až 23, na horách 14 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Zpravodajskou relaci na Signál Rádiu pro vás připravila Lucie Koldová.
1: Signál Rádio.
3: Krásné dobré poledne na Signál Rádiu. Kdo by chtěl vidět nejen historický vývoj ovocnictví, zelenářství a vinařství, tak napněte uši. Už za pár minut se společně vydáme na zajímavé místo. K tomu další báječná muzika, kterou vás bude provázet i nadále moderátor Adam.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: vámi je Signál Radio. Valtice mají svoje okolí zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO a je zde rozhodně co vidět. A když to vezmete přes město, nic tím nepokazíte.
1: Hezký dobrý den, dnes se opět vydáme na jih Moravy. Jihomoravské Valtice na samé hranici s Rakouskem jsou domovem zajímavého muzea vinařství, zahradnictví a krajiny. Muzeum sídlící v budově z druhé poloviny 17. století je pobočkou Národního zemědělského muzea v Praze a návštěvníky tady čekají hned tři stálé výstavy. Expozice historické vinařské lisy a nářadí dokumentuje dlouhý vývoj technologie zpracování hroznů a zájemci si tady mohou prohlédnout nejen moderní kovové lisy, ale také ty dřevěné historické, z nichž nejstarší pochází z roku 1719. Nechybí ani malý kládový lis, po domácku vyrobený lis z roku 1910 nebo ukázky vinařských dřevěných sudů. V rámci expozice Krajina lednicko-valtického areálu je možno seznámit se s přírodou a především s živočichy okolí Valtic. Poslední expozice nese název Historický vývoj ovocnictví, zelinářství a vinařství a v centru jejího zájmu je historické zahradnické nářadí a nástroje. Zajímavostí jsou pak parafínové modely ovoce a zeleniny. Luděk Savana, Urbánek, Brno. Good.

0: Posloucháte Signál Radio, kde nás dnes v 18 hodin čeká zajímavý rozhovor. Dalším hostem našeho vysílání bude herec Tomáš Měcháček. Jaké byly jeho herecké začátky a co všechno musel udělat, aby přesvědčil porotu, že na herectví má? Řeč bude i o divadelním představení Husákovy děti, ve kterém se společně s diváky vrací do období socialismu. A protože život není jen o herectví, přijde na řadu také rodina. Proč vždycky toužil po velké rodině, jakou hru vymyslel pro děti a jejich tatínky a v čem se jeho děti nezapřou a jsou po něm? Rozhovor kolegyně Lucie Sinkové a herce Tomáše Měcháčka si poslechněte u nás už dnes na Signála Rádiu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Rod Stewart nám hrál na Signál Rádio, kde už dochází ke střídání stráží. Já tady vidím Lukyho Bláhu. Luky,
1: ano,
0: seš to ty?
1: Jsem to opravdu já. Jsem to opět
0: tak
1: opravdu
0: jsem,
1: já.
0: Tak jsem se nespletl. Já mám na tebe jednu takovou důležitou zásadní otázku. Poslední dobou je hodně populární jeden sport, který moc nikdo donedávna neznal. Vzniknul v Mexiku před více než 50 lety a teď už je to doslova světový fenomén a i u nás se to hodně rozrůstá. Víš, o jakém sportu mluvím?
1: To asi nebudou kuličky, viď?
0: Kuličky to nebudou.
1: Napadně padel.
0: A to je přesně ono, Luky. Já jsem to věděl, ty jsi sportovec, totiž hraješ tenis.
1: Ano.
0: Tak mě napadlo, chtěl jsem se tě zeptat. Co
1: ještě jsem ho nehrál.
0: Ještě si ho nehrál.
1: Jestli to ta otázka měla být takhle, tak stále se k tomu chystám už asi rok. A ještě jsem to neskusil, protože mě to samozřejmě přesně jako tenistu velmi láká. I squash jsem kdysi hrál a ono by to mělo být jako něco mezi squashem a tenisem. No.
0: Je to tak, mělo by to být jednodušší. Prý to vzniklo na základě toho, že jeden pán chtěl hrát, měl tenisový kurt a furt mu ty míčky
1: lítaly
0: někam dopryč a on to takhle vyřešil, že si to obeplotil, jo, a vzniknul padel.
1: To udělal dobře.
0: Tak jsem to slyšel od kamaráda a teď navíc to slýchávám, že to hrají nejenom jako
1: Honza Koller to hraje hodně, zdravíme mimochodem.
0: Zdravíme, ano. Ale že to hrajou hodně i dámy.
1: Ano, ano.
0: Jako já jsem to zatím slyšel spíš jako od dám, že to hrajou.
1: Ano, ano.
0: Tím nechci říct, že by to hráli jenom to, ale že to je zajímavý, že tahle
1: No, je to je pro mě, já bych řekl, že pro mě je to přesně tak jako jednodušší v tom, že ten tenis je poměrně jako těžký se naučit, nebo není to jednoduchá věc a ty holky ten padel asi o tu zeď, o ty stěny je pro ně trošku přijatelnější. No.
0: Je tak. To takový ten sport, který má ten jednodušší začátek,
1: ano.
0: Ale potom, když už to dělají fakt jako profíci, tak to lítá.
1: No to lítá.
0: A tady budou lítat i další osmdesátky. Luky, užij si vysílání.
1: Děkuju.
0: Ada Adam se s vámi loučí a těším se na vás zase zítra.

0: Humanlíka, báječná věc Human Fetteru, víkendového signálu už jen minuta nás dělí od 13. hodiny. Dáme si tedy nejnovější zprávy, které připravila Lucka Koldová a dál opět 80kové pecky od Polianganga, Aneky anebo Chrissy Lee.
1: Signál rádio, doprava.
0: Polianda, to by bylo pěkné umělecké jméno, ale pojďme opravdu na ty silnice D11, 54. kilometr ve směru Hradec Králové, tam teď velký pozor, vozidlo v protisměru, D11 pro změnu ještě jednou, druhý kilometr, stejný směr, tedy Hradec Králové na výjezdu z hlavního města, tam je neprůjezdný pravý pruh kvůli předmětu na vozovce a bouralo se v Praze, na Vítězném náměstí došlo ke střetu tramvaje s osobním autem a ještě v Brně máme hlášenou nehodu, a to v Žabovřeské, kde se potkala dvě osobní auta. Taky v těchto místech raději nohu splynu a šťastnou cestu.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologii.

0: Logie Cherry Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
1: Vyzkoušet si je můžete v rámci Cherry Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
2: Více na cherrymotor.cz.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Když slyší

0: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Hudba na chvíli stichla, aby dostal prostor přehled událostí. Pohodovou neděli 4. října vám přeje Lucie Koldová. Vláda se bude v pondělí zabývat změnou financování asistentů pedagoga, kteří by nově měli být hrazeni podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb. Kabinet se vrátí také k návrhu státní kulturní politiky a projedná kompenzace pro české zemědělce z Evropské zemědělské rezervy. Osobní vlak dnes u Mrače na Benešovsku srazil a usmrtil člověka. Cestovalo v něm asi 250 lidí. Všichni vyvázli bez zranění. Provoz na trati mezi Čerčany a Benešovem byl zastaven. Kyjev od noci čelí další vlně ruských dronových útoků, při kterých byl zasažen také severní most ve chvíli, kdy po něm projížděla auta. Údery pokračovaly i během dnešní neohlášené návštěvy německého kancléře Friedricha Merce.
0: Co se děje v regionu?
1: S nástupem podzimu omezily některé lanovky v Krkonoších a Orlických horách provoz pouze na víkendy, jiné už nejezdí vůbec. Denně zůstávají v provozu například lanovky na Sněžku, Medvědín nebo Černou horu, zatímco lanovka ze Špindlerova mlýna na Pláně se znovu rozjede až se začátkem lyžařské sezóny.
0: Sport.
1: Ve věku 58 let zemřel bývalý hokejový obránce Lyle Odeline, který v roce 1993 vyhrál s Montrealem Stanleyův pohár. Během 16 sezon v NHL odehrál přes 1000 zápasů a nastupoval také po boku několika českých hokejistů, například Patrika Eliáše, Petra Sýkory nebo Davida Výborného.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi meteorologů bude v pondělí zpočátku dne většinou oblačno. Ráno ojediněle s mlhami, během dopoledne se začne vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty mezi 18 až 23 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 14 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Tolik k počasí i přehledu zpráv. Užijte si zbytek neděle a zůstaňte naladěni s námi.
0: Signál Rádio.
2: To je jasná věc, protože už brzy vám prozradím, kde byste se ještě během tohoto víkendu mohli pěkně zabavit. Jsem Lukáš Bláha a přeju pokud možno pohodové nedělní odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Zpíval nám Paul Young, víkendový signál je stále s vámi a když se dnes ještě vydáte do Národního muzea, můžete se na chvíli vrátit do dětských let. V rámci dne otevřených dveří jsou totiž jeho objekty přístupné zdarma a víc ví kolegyně Lucka Sinková.
1: Tak klidně pojďte, je otevřeno. Ano, Národní muzeum je vám dnes k dispozici. Do objektů v Praze i mimo hlavní město se dostanete zdarma a to v rámci běžné otevírací doby. Otevřené budou například expozice v historické budově Národního muzea nebo další muzejní objekty. Volný vstup se ale netýká výstavy Czech Press Photo ani dětského muzea. Dodejme, že Národní muzeum spravuje celkem 16 objektů a uschovává více než 20 milionů sbírkových předmětů. Tak to se naběháte, než to všechno okouknete. Národní muzeum a dnes den otevřených dveří.
0: Tak si to nenechte ujít, stejně jako další muziku, za chvilku třeba Starship a tohle, to už jsou parádní Duren Duren. Hezké odpoledne.

0: Lehce po půl druhé si dáváte Signál Rádio a pokud patříte mezi vášnivé hráče s dlouhými holemi, pak ještě hurá na green, protože 4. říjen je mezinárodním dnem milovníků golfu a hlavně se taky povinujte svým domácím mazlíčkům, protože máme Světový den zvířat. A za pár okamžiků si povíme další zajímavosti spojené s dnešním datem. Počkejte si na ně, do té doby 80. od Freddieho Mercuryho nebo Roye Orbisona. Dobré nedělní odpoledne.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Nezapomenutelný hráč Freddieho Mercuryho, v přijímačích vám zní víkendový signál, sluší se, abych taky já popřál jen to nejlepší všem Františkům fanouškům, takže i fandům tohoto rádia. A tento den v roce 1883 se na svou první cestu vydal Orient Express. Vlak proslulý luxusními spacími a jídelními vozy se vydal z Paříže do Istanbulu a spojil tak Evropu s Tureckem. Šťastnou cestu a dojte dobře, jestli i vy dneska někam pojedete zpět třeba ze svých chat a chalup. A 46. narozeniny slaví bývalý fotbalista s nejšikovnější šajtlí, aktuálně sportovní ředitel pražské Sparty, pan Tomáš Rosický. A 67. je tomu méně nápadnému a často schovávajícímu svou tvář za černými brýlemi ve dvojici Pecha Boys, Chris Lowe. Tak tady jsou pánové dohromady, abychom si ještě přihráli trochu toho léta. Se a vida je, pěkný poslech.

0: Taky Belinda Carlisle vám posílala po vlnách signálu přání pohodového nedělního odpoledne. Přidá se i Lucka Koldová s čerstvými zprávami, protože za 2 minuty to máme 14. hodinu a v té příští se můžete těšit na Jermina Jacksona s pěvoucí Dorou, Supertramp nebo Bon Jovi.
1: Signál rádio doprava.
0: A jak to vypadá v provozu? Máme nehodu v Praze v Úvalské ulici, kde došlo ke střetu 2 osobních vozidel. V hlavním městě se bouralo i v ulici k Hrnčířům, rovněž 2 osobní vozidla. No a jdeme do Brna, konkrétně Brno-jih, Skandinávská ulice. Tady 1 osobní vozidlo narazilo do sloupu. A ať už jedete kamkoliv, tak dojeďte v pořádku tam, kam potřebujete.
1: Když slyšíš tohle,

0: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Začíná přehled aktuálních zpráv. Od mikrofonu zdraví Lucie Koldová. Zdraví a bezpečnost domácích mazlíčků hrají při nákupech Čechů stále větší roli. Roste zájem o vitamíny, veterinární přípravky nebo antiparazitika, ale také o chytré obojky, GPS lokátory či samočistící toalety pro kočky. Podle oslovených obchodníků lidé za zvířata celkově utrácejí stále více peněz. Vítězem lotyšských parlamentních voleb je podle předběžných výsledků středopravicová sjednocená kandidátka premiéra Andris

0: Kulberg se s 35,4% hlasů, píše veřejnoprávní stanice LSM. Na druhé pozici je s 13,1% hlasů populistické uskupení Lotyšsko na prvním místě, třetí je s 11,6% strana Suverénní pomoc, ta je označována za proruskou. Dosud bylo sečteno asi 92% odevzdaných hlasů. A teď krátká provozní informace pro naše posluchače. Pokud máte signál rádio uložené v předvolbách DAB a nyní ho neslyšíte, je potřeba stanici znovu vyhledat v seznamu nebo spustit nové ladění. Poté stačí signál rádio znovu uložit do předvolby a příjem by měl opět fungovat bez problémů.
1: Co se děje v regionu?
0: Za vraždu sousedky, znásilnění matky a další násilné činy stráví bývalý pražský policista celkem 28 let ve vězení. Sousedku zabil v květnu 2019 v domě v pražských Modřanech a následně založil požár, kvůli kterému hasiči evakuovali 81 lidí. Soud mu také nařídil ústavní sexuologickou léčbu.
1: Sport.
0: Hokejisté Třince budou v 8. kole extraligy v Olomouci usilovat o udržení neporazitelnosti. 8. výhru v řadě by oceláři o jeden zápas vylepšili rekordní zápas úvodní sezóny, o který se dělí s Litvínovem. Druhé Pardubice přivítají ve šlágru kola Spartu, třetí Karlovy Vary hostí 5. Plzeň.
1: Signál rádio počasí.
0: Dnes nás čeká jasno až polojasno. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Na severozápadě a severu kraje možnost slabého deště. Nejvyšší denní teploty na západě a severozápadě 17 až 20 stupňů, jinde v Čechách 19 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Další zpravodajská relace je za námi. Přeji vám krásný nedělní den a za hodinu zase naslyšenou.
1: Signál rádio. Signál rádio.
2: Budeme se těšit, Lucko. 3 minuty po 14. jedeme dál nedělním odpolednem, ve kterém vás moc zdraví Lukáš Bláha. No a za chvilku pro vás všechny budu mít jednu skvělou dobrou zprávu. To znamená, nejenom každé ráno ji pro vás máme, ale i teď za chvilku přibude jedna víkendová. Tak si ji nenechte ujít. Dobré odpoledne.
1: Signál rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Máte ten správný víkendový signál a já jsem se dozvěděl jednu potěšující novinu, kterou vám musím říct. Ještě před 10 lety dýchal zhruba každý druhý Čech v Česku vzduch horší, než dovolují limity. Loni už to ovšem bylo jen necelých 7 lidí ze 100. Ukazuje to nová ročenka Českého hydrometeorologického ústavu. Za ta zbývající procenta může hlavně kouř z domácího topení. Moravskoslezský kraj, především Ostrava, Karviná, Frýdek, Místech a jejich okolí zůstává místem, kde je vzduch na našem území nejhorší. I tady se ale dýchá výrazně lépe. V roce 2015 byl vzduch nad limitem v celé ostravské aglomeraci, tedy v Ostravě a okolních městech. Loni se taková místa v aglomeraci zmenšila na 32% jejího území. Tak doufejme, že se to zase za rok tento, tedy rok 2026, v příštím roce dočteme o lepších procentech. No a ať se můžete v klidu nadechnout, ať už nás posloucháte kdekoliv a s kýmkoliv.
1: Tato, ty jsi sezul.
2: Ale jenom trošku.
1: To je smrad, že by nepadl.

0: Minutu po půl třetí ladíte víkend na Signál rádiu a našim se zatím při neděli parádně daří na tenisových kurtech. Už dříve zvítězila v Pekingu Linda Noskova, tam též i hodně překvapivě favorizovanou Sabalenkovou přehrála Nikola Bartunková a přidal se též Jiří Lehečka, ten předvedl ve čtvrtfinále na turnaji ATP 500 v japonském Tokiu famózní představení a za hodinu hry prolétl do semifinále, když deklasoval 2x6-1 senzaci turnaje a paragvajského kvalifikanta Adolfa Daniela Valeja. Zítra si tak zahraje o postup do finále, budeme držet palce, no a mnohem dříve, už za necelou půl hodinu, se taky dozvíte další novinky nejen ze světa sportu ve zprávách v celou a předtím zároveň i čerstvé dopravní informace. Než se tak stane, tak 80ky, jak jinak Judith Mix, Donna Summer nebo Laura Branigan. Dobré odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
2: Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

To, co slyšíte, je víkendový signál a taky slavná melodie z filmu Zvíře. Tenhle podcast dnes nelze nepustit, protože v kalendáři máme Světový den zvířat, připomínající důležitost ochrany a dobrého zacházení právě s nimi. Datum nebylo vybráno náhodou, jelikož 4. října je též svátek svatého Františka z Assisi, který je považován za patrona zvířat a přírody. No a kde jinde ho skvěle oslavit, než v pražské zoologické zahradě. Tam se až do dnešního pozdního odpoledne během komentovaných krmení a setkání u vybraných druhů dozvíte zajímavosti z jejich života. Tak ještě šup do troj a pokud se vám čistě náhodou zavírají oči takhle odpoledne po nedělním obědě, tak tohle je ideální song. Sweet Dreams, Eurythmics, hezké odpoledne.

0: Right Set Fred nás na vlnách signálu přenesli téměř k 15. Za minutu je tady s ní Lucka Koldová, která nese aktuální zprávy a následovat v další hodině budou velké osmdesátkové hity Model Talking, Suzy Quattro nebo Depešáci.
1: Signál rádio doprava.
0: A taky se jdeme podívat, jak nám to jezdí. Pozor si dejte v Praze, v Cíglerově ulici se potkala dvě osobní auta. V hlavním městě počítejte s případnými komplikacemi i v Liberecké, kde nám leží železná tyč v jízdním pruhu. A ještě spozorněte na dálnici D11, tady 50. kilometr směr Hradec Králové, porouchané dodávkové vozidlo. Klidnou cestu.
1: Potřebujete se spojit s naším vysílacím studiem? Můžete to zkusit hned několika různými způsoby. Volejte na linku 910 260 910, pošlete e-mail na studio@signalradio.cz nebo nám napište SMS na číslo 720 001 011. Případně se s námi spojte přes mobilní aplikaci Signál Rádia. Rádi odpovíme na vaše dotazy.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Signál rádio hraje osmdesátky.
9: Signál rádio poslouchám na Brněnsku od jeho založení. Jsem ráda, že se změnila skladba hudby blíž k 80. letům, což jsou mé vzpomínky.
10: Baví mě 80. leta, baví mě ta muzika kolem, baví mě vtipný a inteligentní humor moderátorů. Žele doporučuju.
1: Signál rádio. To nejlepší

0: osmdesátek. Signál Rádio, zprávy.
1: Začíná další přehled událostí a ze studia Signál Rádia vás zdraví Lucie Koldová. Česká koruna během prvních 9 měsíců letošního roku oslabila vůči většině hlavních světových měn. K americkému dolaru ztratila 5%, k euru 1,4% a k britské libře 2,8%. Vývoj podle analytiků ovlivnila zejména situace na Blízkém východě a rozdíly v úrokových sazbách. Cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře získala Lucie Žáčková za roli Anny v inscenaci Komuna Pražského činoherního klubu. Cenu za nejlepší mužský výkon v činohře míří do Pražského divadla X10 pro Stanislava Majera za jeho 10 různých rolí v inscenaci Amadoka. Thálii za celoživotní umělecké mistrovství obdrželi brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová a dlouholetý herec Pražského činoherního klubu Petr Nárožný. V oblasti Bermudského trojúhelníku zmizelo během několika dnů už druhé letadlo. Tentokrát americká pobřežní stráž pátrá po stroji se 6 lidmi, který v sobotu ráno letěl z Bermund do Bostonu a krátce po startu se ztratil z radarů.
0: Co se děje v regionu?
1: Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomenou v pondělí 5. října akce po celé republice. V Praze budou odhaleny pamětní desky v Senátu a v Dejvicích. Ve středních Čechách se k výročí připojí například knihovna Václava Havla v Berouně. Na Moravě nabídne Brno speciální tramvaj a celodenní program divadla Husa na provázku. V Ostravě se uskuteční literární čtení a improvizované divadlo.
0: Sport.
1: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková ve třetím kole turnaje v Pekingu vyřadila Arinu Sabalenkovou z Běloruska. Světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku porazila 6-4 a 6-3.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, postupně během dne oblačno až zataženo, na severozápadě a severu kraje možnost slabého deště. Nejvyšší denní teploty na západě a severozápadě 17 až 20, jinde 19 až 23, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů. Pondělí bude zpočátku většinou oblačné, ráno ojediněle s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty mezi 18 až 23 stupni, na horách 14 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. To nejdůležitější je pro tuto chvíli za námi. Přeji vám příjemný poslech následujícího hudebního programu.
0: Signál Rádio.
2: No a kromě muziky z té správné dekády si už za pár okamžiků dáme jeden víkendový průzkum. Já vám tak trošku poradím, proč byste se měli vracet alespoň v myšlenkách do dětských let. Tak si to nenechte ujít, no a tohle, to už jsou Depešáci. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Pevně věřím, že prožíváte se Signálem přesně takový perfektní den, jako o něm zpívala hromada umělců v předchozí písni. No a souvislost mezi hezkým dětstvím a spokojenou dospělostí hledali a našli vědci z univerzity v Nottinghamu u zhruba 1400 mladých lidí z Británie, Spojených států i Japonska. Vycházeli z předpokladu, že dítě se rozpláče a někdo z dospělých za ním hned přijde, doma zkrátka panuje dobrá nálada a právě takové obyčejné chvíle, tedy pohotovou péči rodičů, dost volné hry a vlídnou atmosféru vzali věci pod drobnohled. Lidé, kteří si z dětství vybavovali víc péče, hry a pohody doma, na tom byli v dospělosti lépe hned v několika ohledech. Hodnotili lépe své zdraví, byli šťastnější a spokojenější se životem. Méně trápila úzkost, spokojenější byli i ve vztazích, ve své čtvrti se cítili víc doma a více důvěřovali druhým lidem. Samozřejmě, že i takovýto výzkum je potřeba brát s rezervou, ale pakliže máte nějaké ratolesti, tak jim zkrátka dejte, co můžete. Oni vám to pak určitě vrátí. To už někteří můžou potvrdit, že ono s tímhletím vracením to vždycky tak jisté není, ale co bychom pro naše nejmilejší děti neudělali. Já už vám teď pouštím, ať už je vám jakýkoliv věk, Modern Talking.

0: Krátce po půl čtvrté ladíte Signál Rádio, a to kdekoliv na světě díky naší mobilní aplikaci, v tomto případě konkrétně na Slovensku. Tam nás poslouchá Peťo a pěkně prosí pozdravit manželku a taky svokrovcou, Ferka a Gitku. Tak to jsem se upřímně musel podívat, kdo jsou to vlastně ti svokrovci, a jedná se, přátelé, o tchána a tchýni. Tak možná jste jako já o něco chytřejší, já jsem původně předpokládal, že jsou to sourozenci, ale ne, jsou to tchán a tchýně. No a do všech světových stran za pár momentů vyšlo 80kovou Irene Caru nebo Sandru. Pěkné odpoledne.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Víkendový signál se line k vašim uším. Ve většině případů už asi máte po letošní dovolené a jestli na vás jdou kvůli tomu chmury, pak vytáhněte všechny suvenýry nebo stačí jenom fotky, které jste si z nich pořídili. Psychologické pokusy provedené v domácnostech, kde visí nějaký ten magnetek z místa, kde jste trávili volno, nebo leží mušle či kamínek z moře, došli k závěru, že rozněžnilé vzpomínání na minulost dodává životu pocit smyslu. To, aby se vám pak lépe vyrovnávalo s realitou a různými zprávami, na mě tady třeba vyskočilo, že od příštího měsíce budou vlaky na našich železnicích jezdit zcela náhodně. Zpoždění tím přestane existovat, protože nikdo nebude vědět, kdy má vlak vjet, natož dojet. No, tak ještě, že tohle je klasický případ fake news, to zcela zaručeně pravdivé zprávy pro vás budeme mít zase v celou, čili už za čtvrt hodiny.

0: To byly Didým ve víkendovém vysílání Signálu. Už jen minuta schází do 16. hodiny. Se mnou je tak ve studiu Lucka Koldová. No a po zprávách si dáme Chrise de Burga, taky Berlin anebo Abu. Zkrátka ty největší osmdesátkové hity.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Nejprve ovšem míříme na silnice, máme nehodu v Praze, v Černokostelecké ulici došlo ke střetu dvou osobních aut a ještě se bouralo na D8, 38. kilometr ve směru Metropole, tak i v těchto místech raději nohu z plynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli 4. října. Zpravodajskou relaci na Signál Rádio pro vás připravila Lucie Koldová. Kvůli možné závadě řízení zamíří v Česku do servisu zhruba 200 tisíc aut z koncernu Volkswagen, z toho asi 150 tisíc vozů Škoda. U modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobených mezi lety 2013 a 2024, může selhat šroub v mechanismu řízení, který servisy preventivně vymění. Zatím nejsou hlášeny žádné škody ani zranění. Dálnici D1 mezi Hvězdonicemi na Benešovsku a Mirošovicemi u Prahy uzavřela dnes ráno nehoda dodávky a nákladního auta.

0: Při nehodě se zranili dva lidé z dodávky. Na dálnici přistával vrtulník záchranné služby. Směr na Prahu byl více než hodinu neprůjezdný. V Bosně a Hercegovině dnes rozhoduje zhruba 3,4 milionů voličů o složení celostátního předsednictva, parlamentu i orgánů obou částí země. Hlasování probíhá od 7 ráno do 7 večer a poprvé se při něm používá elektronická identifikace občanů a skenování hlasovacích lístků.
1: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město ve spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Karlovy opět veřejnosti nabídne bezplatné právní poradenství. Studentská právní poradna bude fungovat v přízemí Škodova paláce v Jungmanově ulici v zimním semestru od 5. října do 16. prosince a v jarním semestru pak od 15. února do 19. května. Poradna je určena lidem, kteří potřebují základní orientaci v právních otázkách a možnostech řešení své situace. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
0: Obhájce titulu Španěl Carlos Alcaraz postoupil na tenisovém turnaji v Tokiu do semifinále. Nejvýše nasazený hráč vedl nad Denisem Šapovalovem 7-6 a 2-1, když Kanaďan čtvrtfinálové utkání vzdal kvůli potížím se stehnem. Lehečka bude hrát o účast mezi nejlepší čtveřicí s Adolfem Danielem Vallejem z Paraguaje.
1: Signál rádio, počasí.
0: Podle meteorologů bude dnes jasno až polojasno. Postupně během dne oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty na západě a severozápadě mezi 17 až 20 stupni, jinde 19 až 23, na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů. Pondělí bude zpočátku většinou oblačné, ráno ojediněle s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat, a to až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 18 až 23, v 1000 metrech na horách 14 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Já vám přeji ničím nerušený nedělní den.
1: Signál rádio.
3: Lucko, díky, 4 minuty po 16. je s vámi dál Lukáš Bláha. Moc zdravím především Františky, mající dneska svátek, ale pro vás všechny bez rozdílu. Budu mít ještě za chvíli jednu víkendovou zajímavost, tak se o ní nenechte ochudit, a tohle už je Chris de Burgh pro skvělý poslech.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

jste s víkendovým signálem a v angličtině se ujalo označení spánkový rozvod. Téměř třetina Američanů totiž spí odděleně od partnera. Ukázalo to průzkum tamní Akademie spánkové medicíny. Podle její mluvčí zatím ovšem spíše než skřípající vztah stojí respekt a snaha, aby se oba pořádně vyspali. No, to je celkem rozumné. No a pochopitelně k tomu, aby náš spánek byl kvalitní, je potřeba to, aby nám v ložnici či jiné místnosti nebylo moc teplo nebo naopak zima. No a ta nás, pokud tedy věříte na lidové pranostiky, čeká, protože jedna z nich hovoří o tom, že je-li říjen teplý a pěkný, bude následovat krutá zima. No tak ještě, že jsme teprve na začátku tohoto měsíce.

0: byly minutu po půl páté z víkendového signál rádia YouTube, jejich van a ne jednu, hned dvě vstupenky na show skotské divy Maggie Reilly pro vás budeme mít už zítra v rámci téhle soutěže.
1: Ano nebo ne? Na signál rádiu.
0: Zpěvačka, která ozdobila svým hlasem mimo jiné hity Mikea Oldfielda, vystoupí už na konci října v pražském Lucerna Music Baru a vy u toho můžete být díky nám. Tak poslouchejte naše ranní vysílání po 8. hodině a pro další info klikejte na web signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Roxeťáci doznívají a vy máte ten správný signál, protože si dáme zase jednu magneťákovou pecku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: A tentokrát nám to vyjde hezky s gratulací, protože polovina Dua Pet Shop Boys, které si budeme hrát kryslo, takový ten držící se v pozadí a starající se hlavně o skládání muziky, přišel na svět právě 4. října 1959. V tomhle singlu z roku 1987 jim navíc zpívá Dusty Springfield, což jí tehdy pomohlo zpátky na výsluní. Tedy i vzpomínka na ní. What have I done to deserve this?
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za Libodem Jandou jeho kytarou jsme po vlnách signálu dopluli až málem k 17. hodině, která se nezadržitelně blíží. Lucka Koldová tak už proto nachystala další zprávy. A pak se dočkáte Survivor, Vangelise nebo Eltona Johna. Zkrátka těch nejlepších osmdesátek.
1: Signál rádio doprava.
0: A jak to jezdí na D10, třetí kilometr ve směru na Prahu, čili na příjezd k hlavnímu městu, tak tam jsou v sobě dvě osobní auta. Na D11, 40. kilometr ve směru metropole, došlo ke střetu dvou osobních vozidel. A ještě jdeme na D8, tady na 38. kilometru havarovalo jedno osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Rozhovory na Signál rádiu, to jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz.

0: Radio.
1: To nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
2: V následujících minutách uslyšíte výběr událostí. Pojďme na to. Dostupné bydlení ve městech by se mohlo podle oslovených odborníků sdružení po komunálních volbách zhoršit, kdyby se nové koalice nezvládly domluvit na výstavbě, ale také pokud by se začaly rozprodávat městské byty a pozemky. Upustilo by se od dlouhodobého plánování nebo se změnily některé dobře nastavené stavební předpisy. Zatímco stavebníci a podnikatelé se obávají zastavení výstavby například i v důsledku chyb v nové stavební správě, podle ekologů se nesmí opomíjet vznik městských bytů na úkor soukromé výstavby. V pondělí odstartuje vyhlašování letošních Nobelových cen, které potrvá celý týden. Největší pozornost se očekává v pátek při oznámení laureáta Nobelovy ceny za mír. Írán podmiňuje znovu otevření Hormuzského průlivu splněním svých požadavků ze strany Spojených států. Teherán zároveň odmítá vojenské řešení konfliktu. Při dalším americkém útoku ale varuje před silnější odvetou.
1: Co se děje v regionu?
3: Stadion na Markétě na Praze 6 se chystá na motorkářskou událost roku. V pondělí 5. října tu proběhne už 57. memoriál Luboše Tomíčka. Pojede se den po pardubické zlaté přilbě. Největší pozornost bude poutat domácí Jan Kvěch, který může po triumfech z let 2024 a 2025 vyhrát Tomíčku v memoriál po třetí za sebou. Závodní den není pouze o závodění, chystá se i celodenní program pro celé rodiny. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Start velké ceny Bahrajnu Formule 1 v Malajzii byl odložen kvůli dešti. Po zhruba 40-minutové prodlevě byla přerušena i startovní procedura kvůli technickým potížím řady jezdců.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, postupně během dne oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty na západě a severozápadě kraje mezi 17 až 20 stupni, jinde mezi 19 až 23, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů. Pondělí bude zpočátku většinou oblačné, ráno ojediněle s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a to až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 18 až 23, na horách 14 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Zpravodajskou relaci na Signál Rádiu pro vás připravila Lucie Koldová.
1: Signál Rádio.
4: Děkujeme za ně, Lucko, a v nejbližších okamžicích nás čeká výlet do historie naší metropole. Vydáme se k zámku Troja, což měla původně být příměstská vila, která ale nakonec dala jméno celé čtvrti. Více v Miluju Prahu.

0: To, co slyšíte, je víkendový signál a před námi v něm slíbený skok do historie.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes si budeme povídat o jedné příměstské vile, která dala jméno celé známé pražské čtvrti. Pod vinicí svaté Kláry stojí letní sídlo hraběte Václava Vojtěcha Šternberka, který si nechal v druhé polovině 17. století v zadním ovenci postavit ohromnou příměstskou vilu, kterou dnes známe jako Trojský zámek. Hraběcí ambicí bylo přenést eleganci římských příměstských vil ku Praze a vzdát hold vládnoucímu rodu Habsburku. To první se mu povedlo beze zbytku. Vybudoval nádherný dům s velkolepou sochařskou výzdobou. Najdeme zde monumentální barokní výjev, zobrazující vítězný boj římských bohů s Titány. Dvojramené vnější schodiště, které vede z velkého sálu zámku přímo do zahrady, je opravdový skvost. Sochaři Jan Jiří a Pavel Hermanové na něm vytvořili dramatickou antickou scénu. Olympští bohové ze schodiště svrhávají Titány do hlubin pod nimi. Je to vskutku neuvěřitelné dílo. Na vrcholku schodiště a podél zábradlí trůní v klidu a ve vznešené převaze bohové z Olympu, Zeus, Pallas Athéna, Apollon a další, a přímo v prostoru pod schodištěm v temné uměle vytvořené jeskyni padají Titáni v totálním zmaru a pokoření do hlubin. Titáni jsou ohromní svalnatí obři. Jejich svaly jsou napnuté v marném odporu. Zápasí s vlastní vahou, poražení ale padají do temných hlubin, převalují se přes kamenné stupně. Ve výrazech Titánu je patrná bolest, šok a bezmoc z porážky. Ústa mají pootevřená v němém výkřiku. Nad nimi pak trůní bohové v elegantních pózách s vlajícími draperiemi, těla Titánu jsou ale ohromná, hrubá a zoufalá. Je to barokní umění v té nejčistší formě, které vtahuje diváka do děje. Když přicházíte ze zahrady k zámku, nahlédnete přímo do rozevřeného podzemního otvoru, ze kterého ponížení Titáni vyčnívají do prostoru. Na schodišti Trojského zámku můžete prožít starodávný antický příběh, kde vítězný Zeus nechal poražené Titány spoutat a uvrhnout do nejhlubšího a nejtemnějšího místa podsvětí, do Tartaru, který byl zajištěn bronzovými branami. Vůdci Titánu Atlantovi vyměřil zvláštní trest. Musel na svých ramenech navěky držet nebeskou klenbu. Místo pod schodištěm, kam se řítí poražení Titáni, bylo vědomě navrženo s unikátní akustikou. Temný klenutý prostor groty vytváří ozvěnu. Pokud promluvíte nebo zavoláte směrem do jeskyně, zvuk se odrazí zpět. Uslyšíte vlastní slova. Barokní symbolice to mělo vyvolat iluzi, že výkřiky a steny uvězněných Titánů dodnes rezonují z hlubin Tartaru. Schodiště s desítkami soch udělalo na tehdejší obyvatele obrovský dojem. Pro běžné lidi byla antická mytologie jednoduše příběhem o Troji. Místu tak začali zjednodušeně říkat ten Trojský zámek nebo zámek Troja. Označení natolik zlidovělo, že z původního názvu zadní ovenec se postupně stala Troja, což se později stalo i oficiálním názvem celé městské čtvrti, ve které dnes leží i pražská zoo a botanická zahrada. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Vzpomínka na UM i krátce po půl šesté je s vámi Signál Rádio a vás určitě zajímá, jak dlouho si budeme užívat ještě tohle báječné babí léto. Na začátku nového týdne se ještě dočkáme příjemně vysokých teplot a slunečné oblohy. V jeho druhé polovině ale podle meteorologů přijde zlom, dorazí výrazné ochlazení, občasný déšť a denní maxima se citelně propadnou. Tak jestli to jen trochu půjde, do středy si naplánujte nějaké ty venkovní aktivity a já mám v plánu, než se budu loučit, zahrát z našeho 80. playlistu Kool & The Gang a nebo Madonu.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio.

Už jen 2 minuty chybí do 6:45. Lukáš Blaha se tak s vámi ze studia Signál Rádia pomyslně loučí máváním, jelikož úderem 18. hodiny si můžete tady u nás poslechnout reprízu rozhovoru, který jsme vysílali ve středu dopoledne, tak jako obvykle. A hostem Lucky Sinkové byl herec Tomáš Měcháček. Tak si to nenechte ujít, dokonce se dozvíte i jeho hudební vkus. Bude tam jeden kus z přelomu 80. a 90. Neprozradím jaký, počkejte si na ní mezi 18. a 19. No a já se na vás budu těšit, jak jinak než na Signálu. Zase brzo. A tohle, to jsou Mile Vanille. Mějte se dobře, ahoj.

0: Len Ričí na Svéteru signálu přivedl na dolet 18. hodiny za 4 minuty odbije. Vy se tak brzy můžete těšit na rozhovor s hercem Tomášem Měcháčkem a taky na další várku 80. od Kim Carnes, Genesis nebo Krále Popu. Ještě před nimi ovšem dnešní poslední zprávy má je Lucka Koldová a je tu i pohled na tuzemské silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: D10, třetí kilometr ve směru na Prahu, tedy příjezd k hlavnímu městu, tam jsou v sobě dvě osobní vozidla. Na D1, 31. kilometr ve směru Brno, tam stojí souprava s přepravou koní a na Pražském okruhu 9. kilometr směr Modletice, je to v Komořanském tunelu přímo, tak tam je pro poruchu odstavené osobní vozidlo a neprůjezdní pravý pruh. Tak v těchto místech určitě nohu z plynu a ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
1: Do nového dne vás na Signál rádiu probouzí Jirka Svoboda.
2: Má pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti, počasí, sport nebo soutěže.
1: A nechybí ani svižné hity osmdesátek pro vaše příjemné vstávání.
2: Jirka Svoboda.
1: Jirka Svoboda. Každý všední den od 6 ráno na Signál rádiu.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherymotor.cz.
8: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.

0: rána do večera. Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky. Signál Rádio, zprávy.
1: Hudba na chvíli stichla, aby dostal prostor přehled událostí. Pohodovou neděli 4. října vám přeje Lucie Koldová. Vláda se bude v pondělí zabývat změnou financování asistentů pedagoga, kteří by nově měli být hrazeni podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb. Kabinet se vrátí také k návrhu státní kulturní politiky a projedná kompenzace pro české zemědělce z Evropské zemědělské rezervy. Osobní vlak dnes u Mrače na Benešovsku srazil a usmrtil člověka. Cestovalo v něm asi 250 lidí. Všichni vyvázli bez zranění. Provoz na trati mezi Čerčany a Benešovem byl zastaven. Kyjev od noci čelí další vlně ruských dronových útoků, při kterých byl zasažen také severní most ve chvíli, kdy po něm projížděla auta. Údery pokračovaly i během dnešní neohlášené návštěvy německého kancléře Friedricha Merce.
0: Co se děje v regionu?
1: S nástupem podzimu omezily některé lanovky v Krkonoších a Orlických horách provoz pouze na víkendy, jiné už nejezdí vůbec. Denně zůstávají v provozu například lanovky na Sněžku, Medvědín nebo Černou horu, zatímco lanovka ze Špindlerova mlýna na Pláně se znovu rozjede až se začátkem lyžařské sezóny.
0: Sport.
1: Ve věku 58 let zemřel bývalý hokejový obránce Lyle Odeline, který v roce 1993 vyhrál s Montrealem Stanleyův pohár. Během 16 sezon v NHL odehrál přes 1000 zápasů a nastupoval také po boku několika českých hokejistů, například Patrika Eliáše, Petra Sýkory nebo Davida Výborného.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi meteorologů bude v pondělí zpočátku dne většinou oblačno. Ráno ojediněle s mlhami, během dopoledne se začne vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty mezi 18 až 23 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 14 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Tolik k počasí i přehledu zpráv. Užijte si zbytek neděle a zůstaňte naladěni s námi.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu Tomáš Měcháček, herec, loutkoherec, stand-up komik a taky režisér. Doufám, že jsem na nic nezapomněla.
2: Ani ne. Zdravím posluchače, dobrý den.
1: Vy jste se narodil v Ústí nad Labem. Já jsem taky severočech, takže to mě jako zaujalo. Dokonce jsem v Ústí žila několik let a říkám si, co je podle vás ikonou tohoto města?
2: Hnědé uhlí.
1: Ne. To jste postěla,
2: ne? Já myslel ten kraj. Ale myslím, že ikonou Ústí nad Labem je kamenolom v centru.
1: No já myslím, že řeknete, že vy, ale to máte pravdu, protože ten je tam, co jsem tam žila, a to už je takových 15 let zpátky, a to už tam byl.
2: No on tam byl vždycky.
1: Vnímáte nějakou změnu v tom městě, nebo vůbec?
2: No tak teď jsem viděl Volavku, tak to bylo zajímavé, ty já mám rád. A tím, jak si vzpomínám na své dětství, nebo jak si já pamatuju Ústí nad Labem, tak bylo poměrně, to životní prostředí tam nebylo úplně ideální, vzhledem ke všem těm smogům a inverzím. A hnědým mlhám a fialové bílině. Takže jestli něco vnímám, tak je to opravdu ta čistota.
1: Že se to zlepšilo. No a jaký jste měl dětství? Vy jste třeba mé ex-kolegyni Výborné vyprávěl, jak jste lezl po hromosvodu. To mě strašně zaujalo a pobavilo. Takže jste byl takový jako uličník?
2: Dnes se tomu říká ADHD asi, anebo nějak jinak, nevím. No byl jsem divoké děťátko a rád jsem si hrál.
1: Myslíte, že vám to zůstalo? Já bych řekla, že ano.
2: No, já myslím, že mě to, já si rád hraji, taky vůbec nepracuju, já si jenom hraju a oni mi za to platí.
1: Vy dokonce vedete jakési workshopy, když tak mě opravte, prostě hrajete si s dětmi?
2: Já si hraju se svými dětmi a pak mám několik dětských představení, kde si
1: myslela.
2: S těmi dětmi hrajeme, to je Sešli se tři a stalo se. A to je venkovní představení, kde přijedeme krásným starým autem a nemáme nic připraveného, ale vždycky něco vymyslíme, proto se to jmenuje Sešli se tři a stalo se. A nakonec rozdáme 100 vajec a těsně předtím, než je rozdáme, tak se zeptáme, které dítě má nejstatečnějšího tatínka, no a pak už to lítá.
1: Chudáci tatínci teda. A kdy jste si uvědomil, že chcete jít z Ústí, já se zase vrátím na sever Čech, kdy jste si uvědomil, že chcete žít herectvím naplno?
2: Wow. To jsem si nikdy neuvědomil. Já jsem měl gympl. A po gymplu byly asi dvě možnosti, kam jít dál na výšku, a to byla Damu nebo Pajďák, tak jsem zkusil obojí a to první vyšlo. Tak a protože Damu je v Praze, tak jsem šel do Prahy a tak nějak mi to zůstalo, to herectví, ale asi jsem vždycky byl šašek.
1: A myslíte, že tím jste přesvědčil tu porotu, která o tom rozhoduje?
2: Zda ne, budete... to jsem přesvědčil svým talentem.
1: Vy jste měli s Martinem Dejdarem pořád Vylomeniny, to nás děsně doma bavilo. Já nevím, jestli to bylo vaše první působení na obrazovce, no je to už 13 let, je to nějaký pátek. Rozčílili jste tehdy někoho?
2: Zrovna teď na to někdo vzpomínal, proč se to netočí. A já vím, že po druhé sérii vlastně už se to točit nedalo, protože lidi to znali a poznali.
1: Aha, už vás prokoukli.
2: Takže ty, no prokoukli spíš ty, co měli to ucho a vlastně už to nefungovalo. A myslím si, že to byla licence a teď se to netočí, protože ji nikdo nekoupil, že to vymyslel někdo, tuším, v Izraeli nebo v Německu. Mm-hmm. A no to bylo, nejtěžší bylo nejíst. Protože jsem vlastně, natáčelo se to 17 hodin denně a já jsem byl před 4, 8 až 8 obrazovkama, kde jsme sledovali různé lidi, jak jedí, protože do restaurací se chodí jíst, takže já jsem furt musel něco jíst.
1: Jak jste na ně koukal, jak jste dostal chuť, jo, klasika.
2: Přesně tak.
1: Došlo k nějakému extrému, kdy vlastně vás lidi třeba chtěli žalovat, nebo jste se strašně zahádali, nebo...
2: Ono vlastně tam ve finále to vždycky ty lidi museli podepsat, jako souhlas s tím, že...
1: Se to odvysílá.
2: Že přijímají tu odměnu a samozřejmě, že s tím i souhlas s odvysíláním. No a tam občas to prostě nepodepsali, což bylo mrzuté, jinak nic dramatického se tam nestalo.
1: Jak jste si rozuměli s Martinem Dejdarem? Sedli jste si?
2: Po každý jsme si sedli, protože opravdu těch 17 hodin ve stoje nejde úplně. A jasně, s Martinem, to je perfektní kolega, kamarád.
1: Říká Tomáš Měcháček na Signál Rádiu.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dneska si na Signál Rádiu povídáme s hercem Tomášem Měcháčkem. Někteří lidé si vás vybaví například jako opraváře Miloše Brázdu z Doktora Martina.
2: Děkuju. Samozřejmě, protože jsem hrál s Norbertem Lichým, který mi hrál tatínka, protože jsme si strašně podobní. A točilo se to ve Velkých Karlovicích.
1: V Beskydech.
2: Kde je to úplně nádherný. Takže tam se točilo vlastně skvěle.
1: Máte vztah k tomu kraji? Já třeba ho mám osobně moc ráda, ráda tam jezdím na dovolenou.
2: Kam jezdíte?
1: I do těch Karlovic, tam jsem byla několikrát. No a podívat se i na ta místa, kde jste točili. No,
2: já jsem tam vlastně do té doby asi někdy byl, ale ne tak úplně vědomě. A díky tomu doktorovi Martinovi jsem to tam začal objevovat, ten kraj. Já teda na špacíry moc nejsem, ale i tady jsem se šel projít po kopcích. Je. Úplně zbytečně, jo, prostě jen tak. Než bych někam šel, ale prostě jsem si řekl, já se půjdu projít. To jsem do té doby nedělal. A lidé jsou tam milí.
1: To jo, Moraváci jsou, no. Já si říkám, jestli tou zručností jste v uvozovkách, jo, podobný Miloši Brázdovi, nebo jste naopak domácí kutil?
2: Tam jsem... Můj charakter s mým osobností velmi potkal. Já jako věci umím dělat, jo? Opravdu umím i věci opravit, hlavně tu část, když se to rozebírá, ale pak už to dá dohromady úplně ne. Ale když se toho jako vlastně nebojím, tak to udělám. Ale třeba vrtání nemám rád do zdi, protože když už tu díru vyvrtáte, jo, tak tam prostě je. A když to vyvrtáte blbě, no tak tam prostě bude furt. Jako dá se to zasádrovat, ale nikdy to nebude zasádrovaný tak, aby to nebylo vidět. Takže když jsem naposledy vrtal obýváku držák na televizi, tak z druhé strany prostě najednou byla díra velká. Ale ne jako dírka od vrtáku, ale tam jsem trefil nějaký kámen a byla tam díra jak dlaň. No tak jsem koupil rámeček, podepsal tu díru a zarámoval ji. A je tam dodnes a je to krásný.
1: Umělecký dílo. Takže jste se trošku našel v té roli, dá se říct.
2: No.
1: Volá vaše manželka hodinového manžela teda, když to máte takhle s tou zručností, nebo?
2: Jenom když opravdu chce, abych něco udělal. No. Když řekne, že ho zavolá, tak to teda jdu udělat samozřejmě.
1: Vy jste zmínil legendárního herce pana Lichého. Jaké to bylo s ním hrát a jak jste si rozuměli na place?
2: Tak s Bertíkem to bylo vždycky milý natáčení, protože se moc neběhalo. A ne, byla s ním strašná legrace. Měl velmi specifický smysl pro humor. Dej mu pambu nebe.
1: Cítil jste ho jako toho filmového tátu? Nebo jaký to byl vztah mezi vámi?
2: Kamarádský, necítil jsem ho jako tátu. Hmm.
1: Stalo se vám někdy, že nějaká postava vás začala pronásledovat takzvaně, jo, i v reálném životě, protože spousta herců mi tady vyprávěla, dostanou občas i na bančíno, když hrajou nějakou zápornou roli, tak šlo to někdy taky takhle u vás do extrému?
2: No tak často... Po mně lidi chtěli zařídit půjčku v Airbank.
1: To jsem si říkala, jestli na to
2: nevím,
1: nedojde.
2: Proč. A taky občas se mě nějaký babičky ptali na radu, že bolí koleno nebo kyčel. A říkali mi doktore
1: Pane Skoldu,
2: Brejcho,
1: modrého.
2: Tak já si vždycky, to já vám poradím samozřejmě, běžte k doktorovi, ten vám pomůže. Tak ale jinak jako, tak se na mě lidi začali koukat trošku jinak, když jsem párkrát byl teďka na Hatej v televizi, ale... Jinak pohodám.
1: A která z těch rolí vám byla nejbližší?
2: Otázka za milion.
1: No, já vím, lepší mě nenapadla.
2: Já si na všem najdu to dobré, takže i když se mi to třeba nechce hrát, nebo mi to přijde pitomý, nebo ne pitomý, ale ne, někdy prostě, někdy to není napsané ne, tak, jak by to třeba mělo být. A mně se do toho úplně nechce, tak udělám všechno pro to, aby to bylo tak, jak by to být mělo.
1: A jsou zatím peníze, nebo co je tou motivací, že když si říkáte, není to úplně ono, ale já teda do toho jdu?
2: Tak to třeba nevíte úplně, když do toho jdete, protože to nepřečtu celý. A nebo se to tak začne vyvíjet teprve až po čase. Ježišmarja, vypněte si ty telefony, když jdete do rádia. Vy hrajete 80s, ne?
1: My hrajeme 80s, no.
2: Tak tam dejte Nika Cave, ať si posluchači užijou, co jsem poslouchal já v 90. letech.
1: Vaše přání je splněno. Tomáš Měcháček na Signál

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu Tomáš Měcháček, nejen herec, režisér a komik, ale taky táta. Vy máte 3 děti. Nikitu, Mikuláše, Matildu, to jste zjistila až teď.
2: Ano, mám 3 děti.
1: No a v čem jsou vaše kopie a v čem teda vůbec?
3: Tak moje děti jako děti všech jsou jedinečné, nejlepší, nejtalentovanější. A moje kopie, tak nejstarší, opravdu umí komunikovat s lidma. To umějí jako vlastně všichni. Jsou spolehliví, vždy přijdou nakonec a jsou krásní, šikovní a mají hudební sluch.
1: Kolik je mezi nimi věkový rozdíl?
3: Ježmarja, počítám.
1: To chci po vás moc, jo. Vy mi připomínáte mého tatínka.
3: Nejstaršímu je 22, pak je 7letý a skoro 6letá. Takže si to spočítejte, drazí posluchači. Já dělám herce, proto matiku nemusím.
1: Ano, to říká hodně umělců. Je něco, co byste jim chtělo předat? Je to takový jako klišé, ale když si představím, že kdybych já měla děti, tak bych jim chtěla jako předat něco ze sebe.
3: A nevím, asi bych chtěl dodělat tu chalupu. A možná nějaký hodinky by po mně mohly zbejt. A auto, nějaký starý, hezký. S obrazama je zatěžovat nebudu, to je můj důchod, ty rozfofruju a rozhodně bych jim nechtěl předat nějaký traumata.
1: Jak spolu trávíte volný čas? Jak si ho užíváte?
3: Heleďte, s těmi nejmladšími, tak s tím nejstarším chodím do hospody. No, na čundry ne, to jako chceme, ale nikdy nám to nevyšlo. Takže s tím trávím čas nárazově a s nejmladšími dětmi ho nejraději trávíme někde venku. Rejpáním se kamínky, nebo hodně šermujem klackama. Teďka teda ty krásu jsem s radostí byl iniciován a dělám copánky.
1: Tak to jste borec, taťka.
3: Teďka budu mít, jak já vždycky vemu nějaký svůj problém a vymyslím z něj nějakou věc, tak teďka jsem vymyslel, je to opravdu v začátcích, ale určitě to najdete na mých sociálních sítích, asi Instagramu spíš. A budu dělat věc, bude se to jmenovat pivo a copánky, nebo víno a copánky, spíš víno. A vlastně seženu nějakou kadeřnici, zavolám táty nějaký, vemu takový ty hlavy s těma parukama a budeme se učit copánky.
1: Ale to je super nápad a mimochodem jste mi připomněl, protože já jsem při médiích ještě několik let učila a tatínkové, někteří, byli taky přesně takový zdatní jako vy a posílali mi třeba fotky svých holčiček, tedy mých žákyň, jak jim udělali ty copánky, protože chtěli jako, pochvalu.
3: Že vám jako neposlali tu žákyni, aby vám to ukázala, ale posílali vám fotky?
1: Jako třeba dopředu, že jsme měli, dejme tomu, druhý den focení, tak abych jako viděla, jak jsou šikovní.
3: Nadstandardní vztahy s tatínkami svých žaček. No, nebudeme do toho zabrušovat.
1: Taky bych nezabředávala. Vy jste chtěl vždycky větší rodinu?
3: Já jsem vždycky říkal, že chci 8 dětí, ale bylo mi 20 a vlastně jsem věděl úplně nic, o čem mluvím. A byla to skvělá taktika na balení holek.
1: No to jo.
3: Tohle mi přišlo jako prýma, že to bude velký gang, ale je to jako asi úplně nesprodukovatelný. To vyrábění, to by asi šlo, ale to potom.
1: To potom.
3: To nejde už nic stihnout. Já tam mám teďka ty dvě děti, jo. Ale teď si já nedovedu představit, kdyby byly jako 3, takhle stejně starý a bylo by jim třeba 4 nebo 5, 3, ne, 7, těch 5 a 3. Jako když jsou ty rodiče 2, tak jedno prostě vždycky uteče. Ve 2 se vždycky řekneme, já jdu po něm, ty jdi po ní, ale ve 3 to už prostě zdrhne.
1: To by tam musela být děda, babi.
3: No nejsou, když tam nejsou.
1: Takže jste to vzdal, už teda jako u 3 zůstanete, nebudete pokračovat dál.
4: Podívejte se, nejsem nejmladší a
3: já si počkám asi na toho dědečka.
1: Dobře. Na ty vnoučátka teda. Tak jo.
3: To je poprvé, co jsem to řekl. Stárnu, no tak ale jsem Husákovo dítě, tak co?
1: Tak to děkujem, že jste to řekl nám. Tomáš Měcháček na Signál Rádiu.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dneska si na Signál Rádio povídáme s hercem Tomášem Měcháčkem, kterého teď mimo jiné můžete vidět taky na Fidlovačce v inscenaci Husákovy děti. Já se na vás byla mrknout a byla to teda paráda. Řechtala jsem se od začátku až do konce. To se mi dlouho nestalo.
2: No, děkujeme. Já se snažím neřechtat, protože já mám hrát, ale je to velká legrace, to jo.
1: A odbourávali jste se, když o tom mluvíte, jste zkoušeli vlastně ten kus?
2: Tak když se člověk při zkoušce občas odbourá, tak to nevadí. Horší je, když se odbourá při
1: potom
2: představení. Ale lidem se to líbí, ale ono je to dělaný takovým stylem, to jste viděla, že vlastně ani moc nehrajeme, nebo nepředstíráme, že bychom byli někdo úplně jiný. Jsme všichni Husákovi děti. Je to nejenom humorný, ale jsou tam i pravdy, pravdičky, jak říkáme, pravdičky. A je hrozně hezký, jak to funguje. Když jsme si říkali, tady by to mohlo fungovat a ono to fakt funguje, ale úplně třeba víc. Třeba ta věta, v bolestech jsem tě rodila a ty mi ani nepomůžeš shrabat listí. Tak to tak nějak všichni známe. V různých variacích a tóninách. Ale spousta věcí tam naší generaci trefí. Mladší generaci, ty říkali, no tak to je úlet. Ale taky se jim to líbilo, třeba mému nejstaršímu synovi. Říkal jako úlet.
1: A když jste četl ten scénář, tak co ve vás nejvíc zarezonovalo? Humor nebo ta vzpomínka na socialismus, tehdejší módu? Nebo...
2: No nejvíc, ono je to autobiografický. Ono se to Tomášovi Svobodovi, který to režíroval a napsal, opravdu stal on. Opravdu ponoukl svého spolužáka, syna krajského tajemníka, aby vyměnil dvě písmenka na nástěnce nápisu Třída v socialistické péči. Hádejte, která dvě písmenka to byla.
1: Ano, to všichni víme. Myslím, že to tam nemusíme říkat. Musela bych pípat.
2: To radši říkat nebudu.
1: Máte pocit, že naše generace si pořád něco nese z tehdejší doby? Něco, co se nedá takzvaně odložit?
2: Je, no ale tak pozor, teď máme skvělý prostor k velkým zobecněním a hlubokým pravdám. Děkuji a vítejte v pořadu Tomáše Měcháčka. Nevyžádaná moudra. No tak minimálně nějaká ta traumata si neseme, některý jsou společný.
1: No, schválně.
2: Myslím si, že určitá rozpolcenost, co se pravdy týče, protože něco jiného se říkalo doma, něco jiného se říkalo venku, tak zvlášť nás mladší, tu poslední vrch Husákovy generace, musela v něčem poznamenat. Pro mě třeba jako zákony jsou spíš takový doporučení, protože to tak prostě bylo, že zákon přeci dávají ty zlí a nemusí se poslouchat. Když přeci tu vládu ukradli, tak jak by mohla být jejich zákony jako legitimní? Tak nějak.
1: A co jste vnímal jako dítě, potom jako student? Protože ten rozdíl tam pak byl, že jo? Člověk si začal víc uvědomovat.
2: Na konci pátý, protože moje maminka je učitelka, takže u nás byly večírky, když byla revoluce a hodně se řešilo, jestli se bude klasifikovat ruština. Mm-hmm. A já měl v prvním pololetí páté třídy dvojku, ale bylo jasný, že na konci roku budu mít spíš čtyřku nebo pětku. Tak já, a protože se to řešilo na vinných dýcháncích učitelek u nás v bytě, to byl takový kočovný lítací dýchánek vinný, který tak pořádalo různě u učitelek, tak jak je to dnes. A tam se to hodně řešilo, tak já jsem volal na informace.
3: Dobrý den, já bych chtěl číslo na ministerstvo školství.
2: A proč pak bys ho chtěl, chlapečku?
3: Já bych se jich chtěl zeptat a říct jim spíš, ať jako neklasifikujou tu ruštinu.
2: Zeptej se maminky na číslo. Tak to si pamatuju, že takhle rozum jsem z toho měl. Jinak, jako samozřejmě bylo překvapivý, jak, že vlastně celou dobu ty ruštinářky mluvili anglicky. Protože to hned potom začali učit. A leckdy jsme uměli anglicky lépe než oni. Nebo byli o lekci před náma.
1: Proč to za to stojí navštívit tu Fidlovačku?
2: Tak kromě toho, že to je jenom 85 minut dlouhý.
1: Jo, to bylo fajn, to je pravda.
2: Je to opravdu velká legrace, ale z které občas zamrazí, protože se dotýká témat, která se dotýkají nás všech. A je tam v uvozovkách skvělá hudba. Ne, je tam fakt hezká scénická hudba. Další nevyžádané moudro Tomáše Měcháčka.
1: Tome, no tak moc děkujeme za návštěvu.
2: Já děkuju a ještě jednou vás pozvu do divadla. Přijďte na Husákovy děti. Krásný den.
1: Tomáš Měcháček.
0: Posloucháte Signál Radio.

Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádio. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Signál Rádio hraje osmdesátky.
1: Poslouchám Signál Rádio, protože mě to baví a v autě mi to zlepšuje náladu.
2: Ahojte, zdravím Signál Rádio, úplně super osmdesátky, perfektní.
3: Poslouchám Signál Rádio, protože tam dobrá muzika a tady jsou 80. let a to je prostě moje krev.
0: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.
4: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Vraťte se s námi do 80.
1: Byla to doba, kdy svět zářil neony. Vlasy mířily k nebi a skládali jsme Rubikovku.
0: Byl to čas prvních diskoték, videoher a melodických hitů, které jsme nahrávali na kazeťáky a pouštěli z Walkmanů. Zažijte s námi nostalgickou jízdu do doby vašeho mládí. Poslouchejte Signál Rádio.
1: Signál Rádio a to nejlepší z 80. let.

Signál Radio. To nejlepší z 80. Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.